0: Mike Kelly.
1: Marcel Forgač. Sedí to tam, nie? Dobré ráno, som rádia. Zdeno z Popradu.
2: Svetopluk.

cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.